tady spletí Britka, Sud a Vík od Svaj, Zubikon, prostě více jug a kamšatý, a prostě skrta Rabinsku.